It's time for change.

Budeme hrát, dokud se z toho nepusnou. Zoom.

4 důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Je to historka. Kdy se má vrátit? Je to odtud 30 minut. Budu tam za 10.
2: Čističi, zloději, zabijáci, mafiáni a další postavy z podsvětí v LA přicházejí v povídkovém filmu Pulp Fiction do amerických kin 14. října 1994.
3: Když jsi ke mně vjížděl, všiml jsi cedule s nápisem Sklad mrtvých negrů?
4: Ne, nevšim.
3: A víš, proč jsi nevšim?
4: Proč?
3: Protože tam žádná není, protože se neživím skladováním mrtvých negrů, tak proto!
2: Quentin Tarantino, režisér Nové americké vlny, vycizeloval scénář na základě námětu, který napsal s Rogerem Averym. Pulp Fiction je stále nezávislým snímkem, nicméně na svůj druhý celovečerák už dokázal Tarantino sehnat 8 milionů dolarů oproti jednomu na Gaunery.
4: Dělal jsi někdy masáž nohou? Ty mi budeš vykládat o masírování, no, já jsem na to expert.
5: A děláš to často?
4: To bych řekl, mám vymakanou techniku a všechno, žádný lechtání, nic.
5: A dělal bys takovou masáž chlapovi?
4: Polips.
2: Název odkazuje na palpové magazíny a drsné krimiromány, které se těšily velké oblibě do poloviny 20. století. A Tarantino je této formě nadmíru věrný, díky názornému násilí a poutavým dialogům.
4: Jakže se jmenuje?
5: Mia.
4: Mia.
5: Proč tě tak zajímá žena pana velkýho?
4: On totiž jede na Floridu a požádal mě, abych se o ní postaral, než se vrátí.
5: Postaral?
4: Ne, abych ji někam vzal.
2: Tarantino se dá považovat také za oživovače. Herecká kariéra Bruce Willise, ač hvězdy, má poslední roky sestupnou tendenci, ostatně jako práce Johna Travolty, a oba zaznamenají významnou revitalizaci díky Pulp Fiction. Každá postava si našla ideálního herce. Harvey Keitel, Samuel L. Jackson, Christopher Walken nebo začínající Uma Thurman. Zkrátka, každý z dlouhé řady skvělých herců znamenitě vykresluje Tarantinův magnum opus.
4: Dáš na mě. Vypadá to tak. Při zápase možná ucítíš slabý píchání. To si s tebou zahrává pícha. Ser na píchu.
2: Černá komedie Pulp Fiction získává spektakulární přijetí jak u kritiky, tak u diváků. Ostatně snímek koloval už od května po mezinárodních festivalech. Jeho originalita plnila přední stránky novin. Šeptanda o něčem geniálním se šířila jako lavina. A Pulp Fiction už v den americké premiéry získává kultovní status.
4: Co dál? Co dál? Já ti řeknu, co dál. Zmizíš z tohohle města. Hned teď. Když zmizíš, budeš zmizelej. Nebo tě zmizí.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zoom rádia a Hučikuči tance. Keith Dutton si na Sky Showtime znovu připíná šerifskou hvězdu, protože startuje druhá řada seriálu Marshals Příběh z Yellowstoneu. Na Netflixu schánějí Ben Affleck a Kerry Washington výkupné za uneseného syna a v thrilleru Zvířata brzy zjistí, že v krizi se z lidí stávají šelmy. John Cena vytáhl na Apple TV Plus Angličáky z krabice a v akční jízdě Matchbox The Movie s nimi zachraňuje svět. A Will Smith vytáčí předvolbu 215. Chystá se totiž seriál o tom, jak se z kluka ze západní Filadelfie stal Fresh Prince. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: family legacy is never about land. It's about always having to fight.
1: He's like, no matter where I live, someone's willing to kill for it. Kill for it.
2: Do you think I'm a good man?
3: The best.
4: Na Sky Showtime startuje druhá řada seriálu Marshals Příběh z Yellowstoneu, a to jen 5 dní po americké premiéře na stanici CBS. Luke Grimes se vrací jako Keith Dutton, který nechal ranch Yellowstone za sebou a přidal se k elitní jednotce amerických federálních šerifů v Montaně. Při práci se mu hodí kovbojské zkušenosti i výcvik z jednotky Navy SEAL. Jenže když jste v celém regionu poslední, kdo stojí mezi lidmi a násilím, odnese to i nerv. Kromě hlavní hvězdy se vracejí také Logan Marshall Green, Ariel Cable, Ash Santos, Tatanka Means a Gail Birmingham. Fanoušky Yellowstoneu ale nejvíc potěší staronová tvář. V několika epizodách se objeví Jefferson White jako Jimmy Hartstrom, bývalý pomocník z ranče Dutnových. Seriál vytvořil showrunner Spencer Hudnut a mezi výkonnými producenty nechybí Taylor Sheridan, otec celého yellowstoneského světa, ani sám Luke Grimes. Kdo by chtěl dohnat všechno, co Sheridan vymyslel, tak si rovnou naplánujte dovolenou pro Sky Showtime, který je v Česku univerzem Sheridanovy tvorby. Druhou řadu seriálu Marshals Příběh z Yellowstoneu najdete nyní exkluzivně na Sky Showtime a nové epizody budou přibývat každý týden.
5: Thinking of all you've been through.
6: I'm strong. Like how you raised me to be. It's the Dutton way.
7: No Dutton man should become their father.
8: You're looking for a guarantee the tape will escape unscathed from all the death and violence. No one can give that to you, Casey.
9: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
10: Zun.

Že zahrát mladého Vila Smise tak, aby mu to diváci zbaštili. A dočkáme se i Vili strýčka Phila ze sitcomu Fresh Prince, odkud Jazzy Jeff tak rád vylétal ze dveří, to si tvůrci zatím nechávají pro sebe. Víc o seriálu i o tom, jak to s Vilem a Jeffem tehdy bylo, najdete v článku na našich stránkách v sekci Novinky.

0: very wise person once told me that in a crisis, we discover who we are and what's important to us. I see now more than ever how true those words are.
1: Na Netflixu má dnes premiéru nový thriller Bena Afflecka Zvířata. Affleck ho zrežíroval a zároveň si v něm zahrál hlavní roli. Uchazeč o křeslo starosty Los Angeles a jeho žena se ocitnou na hraně sil, protože jim někdo unese syna. Horečně schánějí peníze na výkupné a přitom se zamotávají do sítě lží. Musí dělat rozhodnutí a odhalovat tajemství, která můžou celou jejich rodinu rozbít na kusy. Manželku hraje Kerry Washington a dál se představí Gillian Anderson, Steven Yeun nebo Ray Fisher. Původně to ale mělo vypadat úplně jinak. Hlavní roli měl hrát Afflecku v nejlepší kamarád Matt Damon, kterého si ale pro sebe vzal Christopher Nolan na natáčení filmu Odyssea. U Zvířat Damon zůstal alespoň jako producent. Filmovou manželkou měla být Afflecova bývalá žena Jennifer Garner. Když se ale hlavní role ujal sám Affleck, shodli se, že by jejich skutečná společná minulost diváky od příběhu zbytečně odváděla. Únos je podle Afflecka stejně jen kulisa. Zvířata jsou prý hlavně studií manželství a tajemství, která si partneři schovávají, dokud je krize nedonutí vyklopit pravdu. Affleck nedávno přiznal, že při tvorbě filmu využil umělou inteligenci, a to na spoustu věcí. Na jaké konkrétně ale prozradit odmítl. Ale kouzelník přece před představením taky neukazuje, kde má schovaného králíka. Thriller Zvířata s Benem Afflekem a Kerry Washington najdete nově na Netflixu.
2: What can I offer to give you to get what I want? What pain can I threaten to inflict if you don't?
3: Some campaign problems are so ugly that the National Party won't even touch it.
4: There is not calling the police, and then there is killing somebody on purpose.
2: Your son's life is at stake, so whatever secrets you've kept from one another need to come out now.
1: Premiéry, streamované novinky i klasika vše na jednom místě. Vítejte v půlnoci v Hollywoodu.

0: Shotwalker.
1: It's been a long time since we played Matchbox Cars together.
2: Hey, Amy.
3: Hey, Sean.
1: What the hell have you been up to?
4: Apple TV Plus tentokrát vsadilo na komerční notu a na jeho platformu přijíždí akční film Matchbox The Movie. Je to vůbec první hraná adaptace autíček Matchbox od Mattelu, kterým se u nás odjakživa říká Angličáky. Parta kamarádů z dětství se po letech znovu sejde, protože se do rodného maloměsta vrátí jejich bývalý vůdce Sean, dnes tajný agent CIA. Místo vzpomínání na staré časy je ale někdo omámí a unese, protože jde po jaderné hlavici. CIA pak z její krádeže podezírá právě je. Aby očistili svá jména, musí hlavici sami ukrást zpět, a to napříč půlkou světa. Seana hraje John Cena a po jeho boku se objeví Jessica Biel nebo Sam Richardson. Režie se ujal bývalý kaskadér Sam Hargrave, který natočil akční filmy Vyproštěním s Chrisem Hemsworthem. Matchbox vznikal vedle Budapešti a Maroka také na Slovensku. Hargrave si potrpí na skutečnou akci místo počítačových triků a John Cena přiznal, že některé kaskadérské kousky točil sám a musel u nich překonávat opravdový strach. Kdo by to do bývalého wrestlera řekl, co? Všichni, kdo jako děti stavěli na koberci závodní dráhy pro Angličáky, se teď dočkali velkého návratu, jen s většími motory a jadernou hlavicí k tomu. Matchbox The Movie s Johnem Cenou najdete nyní na Apple TV+.
5: It's a bit of a longer story.
6: You look big.
5: Yeah. To rekindling old friendships.
6: Cheers. So where's home?
5: You know, I don't stay in one place for long.
7: Whoa. International playboy. I feel you.
8: Oh, you're in those shots.
5: Everybody listen. We're all gonna wake up someplace different.
8: What?
9: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

Pátek patří streamingu a platformy se tenhle týden předháněly, kdo vytáhne víc novinek. Na Apple TV Plus přistál akční Matchbox The Movie, první hraná adaptace Angličáků. John Cena v něm hraje agenta CIA, kvůli kterému parta kamarádů z dětství honí ukradenou jadernou hlavici. Ze stejné služby je i britská komediální novinka Small Profits od Mackenzieho Crooka. Podivín Michael, kterému před 7 lety zmizela milovaná Claire, začne vyrábět homunkuly, drobné kouzelné duchy, kteří umí věštit budoucnost. V obsazení nechybí ani Michael Palin z Monty Pythonu. Na Apple najdete i dokument Zimní výstup na K2 Mrazivé prvenství. Amir Barlev sleduje horolezce, kteří se v roce 2021 rozhodli zdolat K2, jedinou 8000, která do té doby v zimě odolávala všem. Fanoušci seriálu Sněží se dočkali spin-offu. Disney Plus nasadilo drop sága Sněží, která je zavede do Los Angeles 90. let, kde se z popela krekové epidemie rodí rap západního pobřeží. Do čtvrté řady vstupuje na Disney právní drama Důvodné pochybnosti. Obhájkyně Jack Stewart ohýbá zákony, takže ji budete odsuzovat, dokud ji sami nebudete potřebovat. A šestou řadu má komedie Základka Willarda Ebota, kde Quinta Brunson s kolegy dál bojuje s podfinancovaným filadelfským školstvím. Disney Plus nabízí také korejský romantický seriál Between Steps z robotické laboratoře. Na HBO Max se vrací Španělské fúrie. Ve druhé řadě opět sledujeme pět žen, které extrémní situace dotlačí až k nefalšovanému vzteku. Netflix nešetří. Dokument Schumacher 94 Zrození legendy se vrací do sezóny, kdy Michael Schumacher vybojoval svůj první titul mistra světa Formule 1. Kanadská minisérie Tam dole pošle na odlehlou vesnici do Newfoundlandu záhadného mořského tvora a Josh Hartnett jako ošlehaný rybář se s rodinou pustí do boje. Ben Affleck v thrilleru Zvířata schání s Kerry Washington výkupné za uneseného syna. Animovaný strašidelný hotel startuje na Netflixu druhou řadou a Svobodná máma v něm dál spravuje hotel po bratrovi, jehož dobrácký duch se odtud nehodlá hnout. Mexický seriál V kruhu sleduje čtyři kamarády z dětství, které začne někdo vydírat kvůli uniklému tajnému videu. Polský životopisný film Už nejsem tak cizí patří Janu Borisevicovi, zakladateli kapely Lady Punk, který se vedle slávy musel vyrovnat s řadou rodinných tragédií. A Netflix má taky korejskou romantiárnu Postarej se o mé srdce, dává dohromady dědice s umělým srdcem a ženu, která dokáže tělem vést elektřinu. Prime Video vsadilo na Stephena Kinga, mistr seriálového hororu Mike Flanagan natočil novou Carrie, příběh dívky s telekinetickými schopnostmi a panovačnou matkou, které vyústí v krvavou noc. Na Prime Video se vrací i španělská Červená královna. Druhá řada podle knihy Černá vlčice posílá Antonii a Chona do Marbely. Pátrají tam po ženě, po které jde ruská mafie i nemilosrdná nájemná vražetkyně. A Sky Showtime vyslalo do akce druhou řadu seriálu Marshals, příběh z Yellowstoneu. Luke Grimes jako Case Dutton dál slouží u federálních šerifů v Montaně a nové epizody přibývají každý týden. Babí léto je definitivně pryč a vy máte dostatek materiálu na zachumlaný víkend pod dekou. Hovk! No, I don't go out that often. I only smoke when I'm drinking. I don't text back that frequent. I couldn't tell you, I wasn't listening. I only...

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. V pondělí se opět setkáme u další filmové degustace z kin, streamingu nebo nových videonosičů. Přehled titulů, které jsme tento týden probírali, najdete víte kde. Na našich stránkách zunradio.cz. Díky, že ladíte Zun Radio, které vám neúnavně přináší tu nejlepší muziku v éteru. Máte vkus. Zůstaňte s námi i nadále. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Užijte si víkend a mějte se krásně.

0: Tak co? Co? Dobrý?
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
2: Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
4: Zun.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Atlantis, Houston, everything down here looks real good to us.
2: Now looking at the business end of the inertial upper stage Magellan stack, this is the nozzle for the solid rocket motor.
3: 4. května 1984 vypustila NASA sondu Magellan, aby zkoumala naše ďábelské dvojče, Venuši. Je to ohnivý svět spalujících teplot a drtivých tlaků, zahalený do husté mlhy kyseliny sírové. Kvůli této pokrývce ze sirných mraků jsme toho o Venuši tolik nevěděli, až mi se NASA Magellan nám ukázala pravou tvář této planety.
2: The detail of the Magellan images and their crispness is so incredibly. These are just like pieces of art. You know, we sit and we look at these almost in awe.
3: Za posledních 5 let nám sonda Magellan díky radarovému snímkování poskytla komplexní pohled na skalnatý povrch Venuše, když zmapovala celý povrch planety 6x. Kromě zjištění, že povrch tvoří z více jak 85% sopečné proudy, přinesla i údaje o její gravitaci, tlaku, o intenzitě 92 atmosfér a teplotě šplhající téměř k 500 stupňům.
2: If you said to someone, gee, you know, we have this planet here that has this incredibly hot, dense atmosphere, and by the way, it sort of rains sulfuric acid and so on. You know, you get this vision of things eroding away completely and no record of anything.
3: Nyní přišel čas říci s Bohem sondě, která je 13. října 1994 řídícím střediskem NASA poslána do atmosféry planety, kde během své 10-hodinové smrtelné agonie schromažďuje aerodynamická data, zatímco je olizována žhavým peklem Venuše. Sonda Magellan se svým 5 let, 5 měsíců a 9 dní trvajícím úkolem zařadí mezi jednu z nejúspěšnějších misí do hlubokého vesmíru.
4: In the end, Magellan's data created the most complete map of Venus ever made. And decades later, it's still our most detailed map of the surface.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
0: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Prodáno!
1: Veacom.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
3: Vkus.
0: Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama@zunradio.cz.

Do you only think I want to be is satisfied?

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
1: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson.

0: v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježišmarjá a vytáhne mobil. Letos mám druhé Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
2: Večeře, jak napijte v ně.
3: Mami, já už nemám hlad.
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
5: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
6: Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture?
5: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
6: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba. Recovery Plan.
5: Endpoint Detection.
6: Multifaktor.
5: Penetrační test. Lock Management.
7: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cyberkontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cyberkontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIB. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cyberkontrol by Antesto. Cybercontrol.io.
8: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
9: Vkus.
8: Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
10: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zun.

Alisha Boren s jejím posledním singlem I'm So In Love v mixu od Dannyho D a Brand New Heavies přicházejí 17. října 94 s dalším singlem Spend Some Time s Alba Brother Sister. Ačkoliv největší dosavadní úspěchy mají v Británii, v Americe se také propracovávají. Dokonce se zařadili mezi ty umělce, kteří se stávají předmětem samplování. It's a compliment, isn't it? Really?

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až 400.

pro podnikatele. Poznejte IONIQ 3 u prodejců Hyundai. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zunrádia a Huči Kuči Tance. Andrej Zvjagincev se vrací do kin s Minotaurem, ruským dramatem z roku 2022, které si z Cannes odvezlo velkou cenu a teď se v rámci festivalu B2Can promítá po celém Česku. Naomi Watts a Bobby Cannavale se po 4 letech vracejí na adresu 657 Boulevard. Netflix totiž natáčí druhou řadu seriálu Vidím vás. Na Netflixu otevírá dveře druhá řada animované komedie Strašidelný hotel, kde hosté nemají ve zvyku odcházet. A na Sky Showtime dorazily vzpomínky na něj s Majkou Monroe podle bestselleru Colleen Hoover. Nachystejte si šnuptýchly. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici. Premiéry, streamované novinky i klasika, vše na jednom místě. Vítejte v Půlnoci v Hollywoodu.

0: бросишь меня?
1: А потом?
0: Там в салон списалась.
1: Не записано. Это значит, я ошибся. Она мне изменяет.
2: Do kin dorazil v rámci festivalu B2Ken nový film Andreje Zvjaginceva, jednoho z nejuznávanějších ruských režisérů současnosti. Minotaur je jeho první celovečerní film po 9 letech a vůbec první, který natočil v exilu. Snímek nás dostává do roku 2022. Gleb je úspěšný majitel dopravní firmy s dobrými politickými konexemi. S manželkou Galinou a malým synem žije v krásném domě u vody a zvenku to vypadá, že mu nic nechybí. Jenže s válkou na Ukrajině se mu začíná svět rozpadat pod rukama. Místní starosta po něm chce, aby vybral 14 zaměstnanců, kteří narukují na frontu, a Gleb k tomu ještě začne tušit, že ho žena podvádí. Muž, který měl vždycky všechno pod kontrolou, pak udělá rozhodnutí, ze kterého už není cesta zpět. Mimochodem 14 není náhodné číslo, přesně tolik mladých Atéňanů posílali podle řecké báje jako oběť Minotaurovi. Zvjaginceva si volně vypůjčil zápletku slavného thrilleru Claude'a Chabrola Nevěrná žena z roku 69 a přenesl ji do Ruska, kde se soukromé drama nedá oddělit od války a mobilizace. Hlavní role stvárnili Dmitrij Mazurov a Iris Lebeděva, za kamerou stál režisérův dvorní kameraman Michael Kričman a natáčelo se v lotyšské Rize. Na letošním festivalu v Cannes získal Minotaur velkou cenu a Francie ho vybrala jako svého kandidáta na Oscara za nejlepší mezinárodní film. Pro Zvjaginceva to není první velký úspěch. Za debut Návrat získal Zlatého lva v Benátkách a ceny si z Cannes odvezl i za Leviatan a Nemilovaní. V Rusku film oficiálně promítat nebudou. Jaké to překvapení. Režisér si s tím ale hlavu neláme. Pirátské kopie si podle něj ke svým divákům cestu najdou. Minotaura Andreje Zvjaginceva uvádí do českých kin film Europe. Na plátnech ho najdete už teď v rámci festivalu B2Ken, který ho uvádí v desítkách kin po celé republice a od čtvrtka i v běžném programu.
3: No, vlastně jde speciální vojenská operace. Нам нужно мобилизовать 150 военнообязанных.
1: Почему я-то должен это решать?
4: Ну не выбирай. Придут, возьмут.

Netflix se po 4 letech vrací na adresu 657 Bulvár. Mysteriózní thriller Vidím vás od Ryana Murphyho a Iana Brennana dostane druhou řadu a natáčení se začátkem října rozběhlo v New Yorku. Do rolí manželů Brennokových, kteří si koupili dům snů a místo klidného bydlení dostali výhružné dopisy od tajemného pozorovatele, se vracejí Naomi Watts a Bobby Cannavale. Nepůjde o antologii s novým případem, pokračování naváže na otevřený konec první řady. O čem přesně bude a kdy ho uvidíme, si Netflix zatím nechává pro sebe. První řada se v roce 2022 držela 5 týdnů v globálním top 10 Netflixu, i když ji kritici přijali spíš vlažně. A za úspěchem stojí hlavně skutečný příběh. Manželé Broadsovi si v roce 2014 koupili vysněný dům v New Jersey a jen pár dní na to jim přišel první dopis podepsaný The Watcher. Pisatel tvrdil, že dům hlídal jeho dědeček, pak otec a teď je řada na něm. Rodina se do domu nikdy nenastěhovala a nakonec ho se ztrátou prodala. Pisatele přitom dodnes nikdo neodhalil a mě vrtá hlavou jediná věc. Pustí si druhou řadu taky? Protože jestli někdo umí pořádně sledovat, tak je to právě on. Víc o skutečném případu i o tom, kdo se do seriálu vrací, najdete v článku na našich stránkách v sekci Novinky.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
3: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježiš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu.

Jste do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Každej je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: Please, you don't have to do this. I'm a huge fan of your work. Also, I can't die, so...
1: Abaddon, please don't compliment the monster trying to kill us.
0: But I want him to like me.
2: Action!
3: Na Netflix se právě včas před Halloweenem vrací animovaná komedie pro dospělé Strašidelný hotel a otevírá dveře druhé řadě. Svobodná máma Catherine zdědila po bratrovi hotel a s ním i všechny jeho obyvatele. Bratr Nathan v hotelu zemřel a zůstal tam jako duch, který to sice myslí dobře, ale až moc rád poslouchá rady ostatních strašidel. K tomu dvě děti, démon uvězněný v těle malého kluka a hosté, kteří se nemají k odchodu. Hlavně proto, že už dávno nejsou mezi živými. A sbírka duchů, příšer a nadpřirozených katastrof se v nové řadě dál utěšeně rozrůstá. Seriál vymyslel Matt Roller, jeden ze scénáristů Ricka a Mortyho, a jako výkon

0: Producent se pod něj podepsal i Dan Harmon, spolutvůrce téhle kultovní animárny. První řada se loni na podzim hned po premiéře dostala do globální top 10 Netflixu a pokračování na sebe nenechalo dlouho čekat. Na propagaci si Netflix vzal na pomoc samotného démona Abaddona. V teaseru vyskočí z nabídky Netflixu, vysmíje se všem ostatním halloweenským novinkám a nakonec celou platformu omylem rozbije. Tak snad tu vaši nechá na pokoji. Druhou řadu Strašidelného hotelu najdete nyní na Netflixu.
1: Checking out, I take it. How was your stay?
2: I got through it.
3: We'll take it. 100 guests without an attack, disappearance, or otherwise horrifying supernatural incident.
4: Yay!
5: This hotel is becoming a real business, and not just a building where dead people terrorize living people. Aww.

0: Just that.
1: Do you want back?
2: No, it's fine.
1: Come back soon.
2: If you insist.
1: You know you can buy more than one at a time.
2: I'm just working up the courage to ask you out.
3: Sky Showtime nasadilo romantické drama Vzpomínky na něj, další filmovou adaptaci bestselleru Colleen Hoover, kterou česká kina uvedla letos v březnu. Kena je mladá, zamilovaná a čeká dítě. Jeden romantický večer ale skončí tragickou nehodou, při které její přítel Scotty přijde o život a chyba za volantem jí vynese 7 let za mřížemi. Dceru jí odebrali hned po porodu a vychovávají ji Scottyho rodiče. Po propuštění se Kena vrací do rodného Wyomingu s jediným přáním – poznat svou holčičku. Jenže prarodiče jsou rozhodnutí jí v tom zabránit za každou cenu. Nečekaného spojence najde ve Scottyho nejlepším kamarádovi, který v ní zpočátku vidí jen holku, co mu zabila kámoše. Kam se to celé vyvine, asi tušíte. Colleen Hoover si na komplikované zápletky moc nepotrpí. Hlavní roli dostala Micah Monroe, kterou znáte spíš z hororů jako Neutečeš. Po jejím boku hraje Tyree Withers. Vedle nich se objeví Lauren Graham, maminka z Gilmoreových děvčat, Bradley Whitford a ve svém filmovém debutu i country hvězda Lainey Wilson. Režie se ujala Vanessa Cashville a na scénáři se podílela sama Colleen Hoover. Kritici byli spíš rozpolcení, přesto jde o nejlépe hodnocenou adaptaci Colleen Hoover a diváci ji přijali mnohem vřeleji. A kdo má Colleen Hoover pořád málo, v kinech teď běží thriller Pravda nebo lež s Anne Hathaway a Dakota Johnson. Vzpomínky na něj najdete nyní na Sky Showtime.
4: Do you know how to wash dishes?
5: 7 years experience.
4: Okay, not gonna ask you to expand on that.

Začátek týdne patří ohlédnutí za tím, co přibylo do kin minulý čtvrtek, tedy 8. října, a výběr je poměrně široký. Owen Wilson se v komedii Rolling Loud bez zábran snaží zblížit s dospívajícím synem a tak ho bez vědomí manželky vezme na obří hiphopový festival, jenže pak ho uprostřed davu ztratí. V obsazení nechybí ani rapper Travis Scott a Henry Winkler. Andrej Zvjagincev si přivezl z Cannes velkou cenu za drama Minotaur. Úspěšný podnikatel se v Rusku roku 2022 ocitá pod tlakem války a mobilizace a když začne podezírat manželku z nevěry, udělá osudové rozhodnutí. V kinech se promítá už teď v rámci festivalu B2Can. Polský režisér Wojciech Smarzowski otevírá v dramatu Sladký domov téma domácího násilí. Goška věří, že konečně potkala lásku svého života, jenže po romantické žádosti o ruku v Benátkách se z ideálního partnera vyklube násilník. Mysteriózní drama Virbl je celovečerní debut Tomáše Hubáčka. David Švehlík v něm hraje muže, který utekl z města do rozpadajícího se domu v Českém Středohoří. Když se na Prahu objeví záhadná Agnes, začne se krajina kolem nich vzpírat. Slovenská romantická dramedie Milovník, ne bojovník sleduje Andreje, který má jasný plán. Nedělat blbosti, trávit čas s babičkou a v opilosti nelézt na stromy. Pak nad sklenkou Fanty potká Míšu. Komedie s kriminální zápletkou Šipkaři natočil Jakub Machala. Tomáš Maštalír a Jakub Štáfek v ní hrají parťáky, kterým se každý plán vymkne z rukou a vedle nich se objeví Táňa Pauhofová nebo Krištof Hádek. Národní filmový archiv vrací do kin Antona Špelce Ostrostřelce z roku 32. Vlasta Buriantu v jedné ze svých nejslavnějších rolí pod režijním vedením Martina Friče řeší urážku císařského majestátu. Do kina můžete vyrazit také na Podoby milostného vztahu ke světu, dokumentární esej o výtvarníkovi Miloši Šejnovi. A Propití žvíky jsou v kinech Pat a Mat zpátky na venkově. Legendární Kutilové slaví 50. a znovu předělávají všechno, co jim přijde pod ruku. Tak to bychom měli. Poslední novinky v kinech. Hovk.

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že si pravidelně zapínáte rádio, abyste mohli poslouchat Zun Radio s tou nejlepší muzikou v éteru. Máte vkus. Od mikrofonu se loučí čirečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture. NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba. Recovery Plan. Endpoint Detection. Multifaktor. Penetrační testy. Lock Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIB. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cybercontrol by Antesto. Cybercontrol.io.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
5: Stroboskopická mucha!
4: Ve jménu světla, U1 Lighting, tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
7: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
8: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

4 důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až

0: pro podnikatele. Poznejte IONIQ 3 u prodejců Hyundai. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
1: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježišmarjá,

0: Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa s akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Svět, co se týče politiky, si prošel za poslední měsíc poměrně turbulentními událostmi a ani Formule 1 si neodpustila drama během posledního závodního víkendu sezóny 1983. Ferrari oznámilo, že si přetahuje Michele Alboreta od Benettonu, ale vedení, jak je zjevně ve Ferrari dobrým zvykem, opomnělo informovat svého stávajícího jezdce Patrika Tambaye, že má padáka. Patrick Tambaye učinil výmluvné prohlášení o svém nedobrovolném odchodu z Ferrari tím, že zajel pole position a poté rozdělil odměnu ve výši $3000 mezi své mechaniky. Po 14 závodech ale stále není jasný mistr světa Formule 1 roku 1983 a o titulu se rozhodne právě v posledním závodě v jihoafrickém Kailami mezi třemi jezdci, vedoucím Prostem z Renaultu, Piquetem z Brabhamu a Arnoutem z Ferrari. Poruchy se samozřejmě nevyhýbají ani tomuto závodu. Kromě Laudy, který začal povážlivě míchat kartami, odstoupil také Prost, který vedl šampionát od květnové Grand Prix Belgie kvůli problému s turbodmychadlem. Svým odstoupením tak Prost umožnil Piquetovi urvat svůj druhý titul mistra o pouhé dva body. 37. sezóna Formule 1 nepřinesla pouze nového mistra světa, ale také nové termíny jako pitstop nebo technologii vstřikování paliva a tým Scuderia Ferrari získal pohár konstruktérů, i když jejich jezdci skončili na celkově 3. a 4. místě, což je jedinečný počin v historii Formule 1. How are you going to celebrate tonight? Clean gain drive.

0: Pod. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
2: Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zoom.
1: Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

Začínal jako beatník, poté se proflákl s orchestrálním popem a na začátku 80. přesedlal na country. V 88. se dostal k elektronické hudbě, díky čemuž oslovil mladou generaci. Yes. Samozřejmě nemluvím o nikom jiném než velkém idolu našich matek. Tom Jones music, that always cheers me up. Welshan Tom Jones vydává 22. října 94 single If I Only Knew z alba The Lead and How to Swing It a díky sadě remixů od Inner City a E-Tempo se Tom Jones propracuje až na čtvrtou příčku americké dance hit parády. Tom Jones!

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez SIEM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture?
1: NISPA Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
3: Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifaktor.
1: Penetrační test. Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIB. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cybercontrol by Antesto. Cybercontrol.io.
5: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Auto Lašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
6: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
7: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
8: Někdo stojí tamhle v rohu.
7: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
9: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
10: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
11: This right here is a power play.

jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. This is a power play.

0: Naše desky si nesou víc než tichou vzpomínku.
1: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježíš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
0: Vkus.
2: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: a doprovázeli nás M-People, kterým vyšlo 4. října druhé album Elegant Slumming a 7. října 1993 dochází v Americe ke kulturnímu zemětřesení.
1: You know, when I look back on this moment in my life, I wanted everyone to wake up the next morning talking about me, Howard Stern. That's the kind of thinking though that usually gets me into trouble.
0: Moderátor ranní show, kontroverzní osoba a bavič za hranou Howard Stern vydává biografickou knihu Private Parts, česky Soukromé neřesti.
2: He was offensive, he was obnoxious, he was disgusting. Do you want me to go on?
0: Počáteční výtisk Private Parts činí 250 000 kopií a jen za první den se prodá neuvěřitelných 75 000 kusů. Další den už vydavatelství objednává druhý výtisk v nákladu 500 000, což je největší jednotlivá objednávka své doby.
3: The average radio listener listens for 18 minutes. Mm-hmm. The average Howard Stern fan listens for, are you ready for this? An hour and 20 minutes.
4: How can that be?
3: Answer most commonly given, I want to see what he'll say next.
0: Za 5 dní po vydání se biografie stane nejrychleji prodávaným titulem v historii vydavatele. Do konce října 93 bude prodáno více jak 1 000 000 výtisků a z Private Parts bude bestseller, který opanuje první příčku žebříčku New York Times na dlouhých 5 týdnů.
4: All right, okay. Fine, but what about the people who hate Stern?
3: Good point. The average Stern hater listens for 2.5 hours a day.
4: Look, but if they hate him, why do they listen?
3: Most common answer? I want to see what he'll say next.
5: Kenny, fucking twist it.
0: Hlavním důvodem pro napsání knihy byla Sternova nespokojenost s nesprávným citováním nebo parafrázováním v tisku či televizi, což je samo o sobě důvod, proč odmítá poskytovat rozhovory. Sepsáním memoáru tak Howard Stern předkládá světu své upřímné názory a posluchači tak budou moci poznat jeho skutečnou stránku.
4: You goddamn motherfuckers. You fucking waltz in here and you think you know everything, don't you? Well, I fucking work my fucking ass off to get to New York City. And you sure as fuck are not gonna fucking blow it for me.
0: Kniha obdrží smíšené recenze od kritiků a stejně jako Sternův rozhlasový pořad se díky svému obsahu setká s velkým odporem, že materiál je dětinský a nenabízí nic víc než prsa, zadky a meteorismus. Na druhou stranu si Stern vyslechne chválu, že přitáhnou skupiny lidí, kteří běžně nečtou.
1: Just doing characters.
4: Barry, Jerry, clarify the situation for him, please. Page 108, paragraph 3, no jokes dealing with flatulence, excretion, urination, ejaculation, or other bodily function.
6: Also no paragraph 2, no use of the so-called 7 dirty words. These are cocksucker, motherfucker, pussy.
4: From now on, all scripts require my personal approval. Welcome to NBC, Howard.
0: Instantní komerční úspěch knihy povede i k její adaptaci na filmová plátna v roce 97. A v Soukromých neřestech si samozřejmě zahraje Howard Stern i se svými kolegy z ranní show, které doplní úžasný herec Paul Giamatti.
1: Do me a favor and hold that up so I can see your c***. All right, there it is.
4: You know what you are, Stern? You know what you are? You're the Antichrist.
1: What?
4: Yes, that's what you are. You are the mother...

0: Howard Stern nám to tu pěkně rozčísnul, co? To byly Freak Power s debutovým singlem Turn On, Tune In, Cop Out.
1: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
2: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu, férově a transparentně.
3: Prodáno!
2: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
3: Prodáno!
4: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
5: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
6: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
4: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
5: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
3: Prodáno!
1: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
0: Vkus.
1: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

4 důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zoom.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: 34-letá Rebe, ač nejstarší z Jacksonových, se konečně dostala k sólové dráze.
2: Zara got married in 68 and I was busy with my family. And even though I've always enjoyed music, I never thought about going into it on a professional level.
1: Rebe tedy jako poslední z klanu Jacksonových vydává své debutové album Centipede 10. října 1984.
2: I have a lot of support and I always listen to my family and I get a lot of ideas from the friends and different ones that I have, so it's really been exciting.
1: Hlavní a stejnojmenný single alba Centipede pro Rebe napsal a vyprodukoval bratr Michael, který naspíval také backy s duem Weather Girls, tedy s budoucí houseovou divou Martou Wash a Izorou Amstead. Centipede se vyšplhá na 4. místo v R&B žebříčku a bude jediným hitem Rebe Jackson.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu, férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až 4.

0: Hyundai. Autolašák Rýmazov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
1: Prodáno.
2: Véakum. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se bavíme o vodě na měsíci a ne o té zmrzlé v kráterech, ale o té, co má jednou zalévat saláty. Jak popisuje Universe Today, tým pod vedením Karla Hazensteina zkoumal, jak se kapalina chová v měsíční tíži, která není ani pozemská, ani beztížná, ale něco mezi. Problém je, že takový stav se na Zemi udrží pár vteřin. Vědci proto využili let New Shepard 29, kde se kapsle po oddělení roztočila na 11 otáček za minutu a vyrobila měsíční gravitaci na celé 2 minuty. 18 komůrek si kapaliny, kamera a světlo. Výsledek? Voda se drží stěn ochotněji a vytváří vyšší sloupce, než bychom čekali. A vítězem se stal glycerol, protože smáčí líp než všichni ostatní. Šestičlenná posádka by přitom potřebovala 650 metrů čtverečních polí. Držte si klobouky, gravitace je vrtkavá dáma. Mějte se pozemsky.

0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture?
1: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba. Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
1: Penetrační test. Lock Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIB. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cybercontrol by Antesto. Cybercontrol.io.
4: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
5: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
4: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
6: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježíš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa s akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
7: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
8: Večeře, jak na pitevně.
9: Mami, já už nemám hlad.
7: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
10: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Atlantis, Houston, everything down here looks real good to us.
2: Now looking at the business end of the inertial upper stage Magellan stack. This is the nozzle for the solid rocket motor.
3: 4. května 1984 vypustila NASA sondu Magellan, aby zkoumala naše ďábelské dvojče, Venuši. Je to ohnivý svět spalujících teplot a drtivých tlaků, zahalený do husté mlhy kyseliny sírové. Kvůli této pokrývce ze sirných mraků jsme toho o Venuši tolik nevěděli, až mise NASA Magellan nám ukázala pravou tvář této planety.
2: The detail of the Magellan images and their crispness is so incredibly. These are just like pieces of art. You know, we sit and we look at these almost in awe.
3: Za posledních 5 let nám sonda Magellan díky radarovému snímkování poskytla komplexní pohled na skalnatý povrch Venuše, kdy zmapovala celý povrch planety 6x. Kromě zjištění, že povrch tvoří z více jak 85% sopečné proudy, přinesla i údaje o její gravitaci, tlaku, o intenzitě 92 atmosfér a teplotě šplhající téměř k 500 stupňům.
2: If you said to someone, gee, you know, we have this planet here that has this incredibly hot, dense atmosphere, and by the way, it sort of rains sulfuric acid and so on. You know, you get this vision of things eroding away completely and no record of anything.
3: Nyní přišel čas říci s Bohem sondě, která je 13. října 1994 řídícím střediskem NASA poslána do atmosféry planety, kde během své 10-hodinové smrtelné agonie schromažďuje aerodynamická data, zatímco je olizována žhavým peklem Venuše. Sonda Magellan se svým 5 let, 5 měsíců a 9 dní trvajícím úkolem zařadí mezi jednu z nejúspěšnějších misí do hlubokého vesmíru.
4: In the end, Magellan's data created the most complete map of Venus ever made, and decades later, it's still

0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
2: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.

Wierzę, że będzie lepiej.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden ztratila 1,5%, čímž odevzdala letošní zisky. Téměř 4% ztratila Erste, nedařilo se ani pojišťovací skupině VIK nebo Komerční bance. Naopak Primoco, které minulé pondělí reportovalo výsledky, přidalo 10% a Photon Energy 5%. Tomáš Spurný, generální ředitel Moneta Money Bank, v rozhovoru pro Seznam zprávy uvedl, že sektorová daň na banky by hypotéky nezlevnila. Reagoval tak na slova ministryně financí Aleny Schillerové, která uvedla, že hnutí ANO uvažuje o vyšším zdanění některých odvětví, jako je energetika, zbrojní či bankovní sektor. Právě na politickou retoriku podle analytika Bohumila Trampoty z Komerční banky reagovaly akcie z finančního sektoru. Minulý týden začal úpis akcií největšího českého výrobce dveří Doornight, který bude pokračovat až do 19. října. V případě upsání všech akcií by společnost od investorů mohla získat 80 až 100 milionů korun, které chce využít na svůj rozvoj. Je to 5 let, co tehdy americký Mezonite nabídl generálnímu řediteli Pavlu Šatnému možnost koupit tehdy českou pobočku společnosti. On oslovil finančního ředitele Lubomíra Břouška, obchodního ředitele Davida Krubnera, společně ji koupili, dali jí jméno Doornight a dnes ji přivádí na pražskou burzu. Jejich příběh i plány do budoucna podrobně rozebíráme v podcastech a rozhovorech na YouTube Pražské burzy. Tam naleznete také rozhovor s Ivo Ulichem o obratu hospodaření výrobce Klik M&T 1997. A ačkoliv jsem sportovní ignorant, tak se v něm ptám i na to, jak se daří fotbalovému Hradci. Tento týden se koná tradiční podzimní Star Day, ve kterém společnosti z trhu Start reportují své hospodaření. Na stránkách Pražské burzy se můžete registrovat na prezentaci a na webech společností můžete vyhlížet jejich prezentace. Na stránkách Pražské burzy se můžete registrovat na prezentaci a na webech společností můžete vyhlížet jejich reporty. Své výsledky za prvních 8 měsíců roku již minulý týden zveřejnilo Hardware, které v období zaznamenalo 8% růst tržeb. Na Pražské burze se vedle akcí obchodují i dluhopisy a Dr. Max právě vydává novou emisi. Tento týden již byly přijaté k obchodování dluhopisy průmyslové skupiny Vikov a další emise, které uvádíme v našem newsletteru. Z dalších zpráv zbrojovka Czechoslovak Group oznámila zapojení do vývoje autonomního protidronového systému Swarmshot a pro změnu česká zbrojovka ze skupiny Colt CZ Group představila novou pistoli CZ Duty a dodala první pušky Beren 3 do Černé hory. Správce nemovitostí M2C získal 4-letý kontrakt na komplexní facility management T-Areny v Brně, celkem za přibližně 173 milionů korun. Pohled do makrosvěta. Inflace v září vzrostla nad očekávání na 2,5%, zejména kvůli dražším palivům. Podíl nezaměstnaných osob v září nepatrně klesl na rovných 5%. V září přitom počet nezaměstnaných obvykle víceméně stagnuje, připomíná Ondřej Lopušník z České národní banky. Průmysl a obchod v srpnu zaznamenali růst, stavebnictví ztrácelo a obchodní bilance zůstala v deficitu. Tento týden nás čeká finální inflace a ceny ve výrobě. Výnosy patří trpělivým. Z Pražské burzy zdraví Jan Tomáš.
2: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
3: Zun. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
4: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se bavíme o vodě na měsíci a ne o té zmrzlé v kráterech, ale o té, co má jednou zalévat saláty. Jak jak popisuje Universe Today, tým pod vedením Karla Hazensteina zkoumal, jak se kapalina chová v měsíční tíži, která není ani pozemská, ani beztížná, ale něco mezi. Problém je, že takový stav se na Zemi udrží pár vteřin. Vědci proto využili let New Shepard 29, kde se kapsle po oddělení roztočila na 11 otáček za minutu a vyrobila měsíční gravitaci na celé 2 minuty. 18 komůrek si kapaliny, kamera a světlo. Výsledek? Voda se drží stěn ochotněji a vytváří vyšší sloupce, než bychom čekali. A vítězem se stal glycerol, protože smáčí líp než všichni ostatní. Šestičlenná posádka by přitom potřebovala 650 metrů čtverečních polí. Držte si klobouky, gravitace je vrtkavá dáma. Mějte se pozemsky.

0: bass singer. I'd like to.
1: Come on.

0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
2: Stroboskopická mucha!
1: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
4: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
5: Nech sa páči, býv to taký od dámy v ružovom.
6: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
4: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
5: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Meduza Card v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
7: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježiš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
4: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zunrádia a Huči Kuči Tance. Andrej Zvjagincev se vrací do kin s Minotaurem, ruským dramatem z roku 2022, které si z Cannes odvezlo velkou cenu a teď se v rámci festivalu B2Cannes promítá po celém Česku. Naomi Watts a Bobby Cannavale se po 4 letech vracejí na adresu 657 Bulvár. Netflix totiž natáčí druhou řadu seriálu Vidím vás. Na Netflixu otevírá dveře druhá řada animované komedie Strašidelný hotel, kde hosté nemají ve zvyku odcházet. A na Sky Showtime dorazily vzpomínky na něj s Majkou Monroe podle bestselleru Colleen Hoover. Nachystejte si šnuptýchly. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: Отбросишь меня?
1: А потом?
0: Там сама списалась.
1: Записано. Это значит, я ошибся. Она мне изменяет.
2: Do kin dorazil v rámci festivalu B2Ken nový film Andreje Zviaginceva, jednoho z nejuznávanějších ruských režisérů současnosti. Minotaur je jeho první celovečerní film po 9 letech a vůbec první, který natočil v exilu. Snímek nás dostává do roku 2022. Gleb je úspěšný majitel dopravní firmy s dobrými politickými konexemi. S manželkou Galinou a malým synem žije v krásném domě u vody a zvenku to vypadá, že mu nic nechybí. Jenže s válkou na Ukrajině se mu začíná svět rozpadat pod rukama. Místní starosta po něm chce, aby vybral 14 zaměstnanců, kteří narukují na frontu, a Gleb k tomu ještě začne tušit, že ho žena podvádí. Muž, který měl vždycky všechno pod kontrolou, pak udělá rozhodnutí, ze kterého už není cesta zpět. Mimochodem, 14 není náhodné číslo. Přesně tolik mladých Atéňanů posílali podle řecké báje jako oběť Minotaurovi. Zviagincev si volně vypůjčil zápletku slavného thrilleru Claude'a Chabrola Nevěrná žena z roku 69 a přenesl ji do Ruska, kde se soukromé drama nedá oddělit od války a mobilizace. Hlavní role stvárnili Dmitrij Mazurov a Iris Lebeděva, za kamerou stál režisér v dvorní kameraman Michael Kričman a natáčelo se v lotyšské Rize. Na letošním festivalu v Cannes získal Minotaur velkou cenu a Francie ho vybrala jako svého kandidáta na Oscara za nejlepší mezinárodní film. Pro Zviaginceva to není první velký úspěch. Za debut Návrat získal Zlatého lva v Benátkách a ceny si z Cannes odvezl i za Leviatan a Nemilovaní. V Rusku film oficiálně promítat nebudou. Jaké to překvapení. Režisér si s tím ale hlavu neláme. Pirátské kopie si podle něj ke svým divákům cestu najdou. Minotaura Andreje Zviaginceva uvádí do českých kin film Europe. Na plátnech ho najdete už teď v rámci festivalu B2Ken, který ho uvádí v desítkách kin po celé republice a od čtvrtka i v běžném programu.
3: No, vlastně jde speciální vojenská operace. Нам нужно мобилизовать 150 военнообязанных.
4: Почему я-то должен это решать?
5: Ну не выбирай. Придут, возьму.
6: Каждый е в нечем добрый. Вы, например, маете вкус.

Netflix se po 4 letech vrací na adresu 657 Bulvár. Mysteriózní thriller Vidím vás od Ryana Murphyho a Iana Brennana dostane druhou řadu a natáčení se začátkem října rozběhlo v New Yorku. Do rolí manželů Brennokových, kteří si koupili dům snů a místo klidného bydlení dostali výhružné dopisy od tajemného pozorovatele, se vracejí Naomi Watts a Bobby Cannavale. Nepůjde o antologii s novým případem, pokračování naváže na otevřený konec první řady. O čem přesně bude a kdy ho uvidíme, si Netflix zatím nechává pro sebe. První řada se v roce 2022 držela 5 týdnů v globálním top 10 Netflixu, i když ji kritici přijali spíš vlažně. A za úspěchem stojí hlavně skutečný příběh. Manželé Broadsovi si v roce 2014 koupili vysněný dům v New Jersey a jen pár dní na to jim přišel první dopis podepsaný The Watcher. Pisatel tvrdil, že dům hlídal jeho dědeček, pak otec a teď je řada na něm. Rodina se do domu nikdy nenastěhovala a nakonec ho se ztrátou prodala. Pisatele přitom dodnes nikdo neodhalil. A mě vrtá hlavou jediná věc. Pustí si druhou řadu taky? Protože jestli někdo umí pořádně sledovat, tak je to právě on. Víc o skutečném případu i o tom, kdo se do seriálu vrací, najdete v článku na našich stránkách v sekci Novinky.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez SIEM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture? NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Log Management, SOC jako služba. Recovery Plan. Endpoint Detection. Multifaktor. Penetrační test. Log Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIB. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cybercontrol by Antesto. Cybercontrol.io.
4: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
2: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
5: Please, you don't have to do this. I'm a huge fan of your work. So I can't die, so...
6: Abaddon, please don't compliment the monster trying to kill us.
5: But I want him to like me.
7: Action!
2: Na Netflix se právě včas před Halloweenem vrací animovaná komedie pro dospělé Strašidelný hotel a otevírá dveře druhé řadě. Svobodná máma Catherine zdědila po bratrovi hotel a s ním i všechny jeho obyvatele. Bratr Nathan v hotelu zemřel a zůstal tam jako duch, který to sice myslí dobře, ale až moc rád poslouchá rady ostatních strašidel. K tomu dvě děti, démon uvězněný v těle malého kluka a hosté, kteří se nemají k odchodu. Hlavně proto, že už dávno nejsou mezi živými. A sbírka duchů, příšer a nadpřirozených katastrof se v nové řadě dál utěšeně rozrůstá. Seriál vymyslel Matt Roller, jeden ze scénáristů Ricka a Mortyho, a jako výkonný producent se pod něj podepsal i Dan Harmon, spolutvůrce téhle kultovní animárny. První řada se loni na podzim hned po premiéře dostala do globální top 10 Netflixu a pokračování na sebe nenechalo dlouho čekat. Na propagaci si Netflix vzal na pomoc samotného démona Abaddona. V teaseru vyskočí z nabídky Netflixu, vysmíje se všem ostatním halloweenským novinkám a nakonec celou platformu omylem rozbije. Tak snad tu vaši nechá na pokoji. Druhou řadu Strašidelného hotelu najdete nyní na Netflixu.
7: Checking out, I take it. How was your stay?
8: I got through it.
9: We'll take it. 100 guests without an attack, disappearance, or otherwise horrifying supernatural incident.
10: Yay!
11: This hotel is becoming a real business, and not just a building where dead people terrorize living people. Aww.

0: Just that.
1: Do you want him back?
2: No, it's fine.
1: Come back soon.
2: If you insist.
1: You know you can buy more than one at a time.
2: I'm just working up the courage to ask you out.
3: Sky Showtime nasadilo romantické drama Vzpomínky na něj, další filmovou adaptaci bestselleru Colleen Hoover, kterou česká kina uvedla letos v březnu. Kena je mladá, zamilovaná a čeká dítě. Jeden romantický večer ale skončí tragickou nehodou, při které její přítel Scotty přijde o život a chyba za volantem jí vynese 7 let za mřížemi. Dceru jí odebrali hned po porodu a vychovávají ji Scottyho rodiče. Po propuštění se Kena vrací do rodného Wyomingu s jediným přáním – poznat svou holčičku. Jenže prarodiče jsou rozhodnutí jí v tom zabránit za každou cenu. Nečekaného spojence najde ve Scottyho nejlepším kamarádovi, který v ní zpočátku vidí jen holku, co mu zabila kámoše. Kam se to celé vyvine, asi tušíte. Colleen Hoover si na komplikované zápletky moc nepotrpí. Hlavní roli dostala Micah Monroe, kterou znáte spíš z hororů jako Neutečeš. Po jejím boku hraje Tyree Withers. Vedle nich se objeví Lauren Graham, maminka z Gilmoreových děvčat, Bradley Whitford a ve svém filmovém debutu i country hvězda Lainey Wilson. Režie se ujala Vanessa Cashville a na scénáři se podílela sama Colleen Hoover. Kritici byli spíš rozpolcení, přesto jde o nejlépe hodnocenou adaptaci Colleen Hoover a diváci ji přijali mnohem vřeleji. A kdo má Colleen Hoover pořád málo, v kinech teď běží thriller Pravda nebo lež s Anne Hathaway a Dakota Johnson. Vzpomínky na něj najdete nyní na Sky Showtime.
4: Do you know how to wash dishes?
5: 7 years experience.
4: Okay, not gonna ask you to expand on that.

Začátek týdne patří ohlédnutí za tím, co přibylo do kin minulý čtvrtek, tedy 8. října, a výběr je poměrně široký. Owen Wilson se v komedii Rolling Loud bez zábran snaží zblížit s dospívajícím synem a tak ho bez vědomí manželky vezme na obří hip-hopový festival. Jenže pak ho uprostřed davu ztratí. V obsazení nechybí ani rapper Travis Scott a Henry Winkler. Andrej Zvjagincev si přivezl z Cannes velkou cenu za drama Minotaur. Úspěšný podnikatel se v Rusku roku 2022 ocitá pod tlakem války a mobilizace a když začne podezírat manželku z nevěry, udělá osudové rozhodnutí. V kinech se promítá už teď v rámci festivalu B2Can. Polský režisér Wojciech Smarzowski otevírá v dramatu Sladký domov téma domácího násilí. Goška věří, že konečně potkala lásku svého života, jenže po romantické žádosti o ruku v Benátkách se z ideálního partnera vyklube násilník. Mysteriózní drama Virbl je celovečerní debut Tomáše Hubáčka. David Švehlík v něm hraje muže, který utekl z města do rozpadajícího se domu v Českém Středohoří. Když se na Prahu objeví záhadná Agnes, začne se krajina kolem nich vzpírat. Slovenská romantická dramedie Milovník, ne bojovník sleduje Andreje, který má jasný plán. Nedělat blbosti, trávit čas s babičkou a v opilosti nelézt na stromy. Pak nad sklenkou Fanty potká Míšu. Komedie s kriminální zápletkou Šipkaři natočil Jakub Machala. Tomáš Maštalír a Jakub Štáfek v ní hrají parťáky, kterým se každý plán vymkne z rukou a vedle nich se objeví Táňa Pauhofová nebo Krištof Hádek. Národní filmový archiv vrací do kin Antona Špelce Ostrostřelce z roku 32. Vlasta Burian tu v jedné ze svých nejslavnějších rolí pod režijním vedením Martina Friče řeší urážku císařského majestátu. Do kina můžete vyrazit také na Podoby milostného vztahu ke světu, dokumentární esej o výtvarníkovi Miloši Šejnovi. A pro pitižvíky jsou v kinech Pat a Mat zpátky na venkově. Legendární Kutilové slaví 50 a znovu předělávají všechno, co jim přijde pod ruku. Tak to bychom měli. Poslední novinky v kinech. Hovk.

0: Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že si pravidelně zapínáte rádio, abyste mohli poslouchat Zun Radio s tou nejlepší muzikou v éteru. Máte vkus. Od mikrofonu se loučí Čirečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.
1: Trpíte depresí? Netrpte. Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
2: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
3: Prodáno!
2: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
3: Prodáno!
4: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
5: S4 stavební.
6: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
5: S4 stavební.
6: Více na www.s4stavební.cz.
7: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježíš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
3: Prodáno!
1: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
0: Vkus.
1: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy. Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Trpíte depresí? Netrpte.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zoom.
1: Andrea Fiorino, Master Mix.

0: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Powerplay.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden ztratila 1,5%, čímž odevzdala letošní zisky. Téměř 4% ztratila Erste, nedařilo se ani pojišťovací skupině VIK nebo Komerční bance. Naopak Primoco, které minulé pondělí reportovalo výsledky, přidalo 10% a Photon Energy 5%. Tomáš Spurný, generální ředitel Moneta Money Bank, v rozhovoru pro Seznam zprávy uvedl, že sektorová daň na banky by hypotéky nezlevnila. Reagoval tak na slova ministryně financí Aleny Schillerové, která uvedla, že hnutí ANO uvažuje o vyšším zdanění některých odvětví, jako je energetika, zbrojní či bankovní sektor. Právě na politickou rétoriku podle analytika Bohumila Trampoty z Komerční banky reagovaly akcie z finančního sektoru. Minulý týden začal úpis akcí největšího českého výrobce dveří Doornight, který bude pokračovat až do 19. října. V případě upsání všech akcí by společnost od investorů mohla získat 80 až 100 milionů korun, které chce využít na svůj rozvoj. Je to 5 let, co tehdy americký Mezonite nabídl generálnímu řediteli Pavlu Šatnému možnost koupit tehdy českou pobočku společnosti. On oslovil finančního ředitele Lubomíra Břouška, obchodního ředitele Davida Krubnera, společně ji koupili, dali jí jméno Doornight a dnes ji přivádí na pražskou burzu. Jejich příběh i plány do budoucna podrobně rozebíráme v podcastech a rozhovorech na YouTube Pražské burzy. Tam naleznete také rozhovor s Ivo Ulichem o obratu hospodaření výrobce Klik MNT 1997. A ačkoliv jsem sportovní ignorant, tak se v něm ptám i na to, jak se daří fotbalovému Hradci. Tento týden se koná tradiční podzimní Star Day, ve kterém společnosti z trhu Start reportují své hospodaření. Na stránkách Pražské burzy se můžete registrovat na prezentaci a na webech společností můžete vyhlížet jejich prezentace. Na stránkách Pražské burzy se můžete registrovat na prezentaci a na webech společností můžete vyhlížet jejich reporty. Své výsledky za prvních 8 měsíců roku již minulý týden zveřejnilo Hardwareo, které v období zaznamenalo 8% růst tržeb. Na pražské burze se vedle akcí obchodují i dluhopisy a Dr. Max právě vydává novou emisi. Tento týden již byly přijaté k obchodování dluhopisy průmyslové skupiny Vikov a další emise, které uvádíme v našem newsletteru. Z dalších zpráv zbrojovka Czechoslovak Group oznámila zapojení do vývoje autonomního protidronového systému Swarmshot a pro změnu česká zbrojovka ze skupiny Colt CZ Group představila novou pistoli CZ Duty a dodala první pušky Beren 3 do Černé hory. Správce nemovitostí M2C získal 4letý kontrakt na komplexní facility management T-Areny v Brně, celkem za přibližně 173 milionů korun. Pohled do makrosvěta. Inflace v září vzrostla nad očekávání na 2,5%, zejména kvůli dražším palivům. Podíl nezaměstnaných osob v září nepatrně klesl na rovných 5%. V září přitom počet nezaměstnaných obvykle víceméně stagnuje, připomíná Ondřej Lopušník z České národní banky. Průmysl a obchod v srpnu zaznamenali růst, stavebnictví ztrácelo a obchodní bilance zůstala v deficitu. Tento týden nás čeká finální inflace a ceny ve výrobě. Výnosy patří trpělivý. Z pražské burzy zdraví Jan Tomáš.
2: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
3: ZUN.
4: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
5: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se bavíme o vodě na měsíci a ne o té zmrzlé v kráterech, ale o té, co má jednou zalévat saláty. Jak něco mezi. Problém je, že takový stav se na Zemi udrží pár vteřin. Vědci proto využili let New Shepard 29, kde se kapsle po oddělení roztočila na 11 otáček za minutu a vyrobila měsíční gravitaci na celé 2 minuty. 18 komůrek, sykapaliny, kamera a světlo. Výsledek? Voda se drží stěn ochotněji a vytváří vyšší sloupce, než bychom čekali. A vítězem se stal glycerol, protože smáčí líp než všichni ostatní. Šestičlenná posádka by přitom potřebovala 650 metrů čtverečních polí. Držte si klobouky, gravitace je vrtkavá dáma. Mějte se pozemsky.

0: Clásica.
1: I don't feel like going. No. Oh.

Nejvíc house'ů v éteru.